0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně

0: nenašlo spoluinvestora, se kterým by se pustilo do rozvoje zimního stadionu. V předběžných konzultacích se ozvaly tři firmy. Žádná ale podle radnice nepředložila konkrétní ekonomický model. Město zároveň zjišťovalo zájem o majetkový vstup do hokejového klubu Berani Zlín. Nedostalo ale žádnou formální nabídku. Nicméně ozval se jeden potenciální zájemce, u kterého možnosti ukáží až další jednání. V nejbližších hodinách čekejme na východě Moravy polojasno, sem tam i oblačno. K večeru se bude zatahovat a přijde déšť, sem tam se můžou objevit i silné bouřky. Dnešní maxima 28 až 31.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj Jasmin.
4: Ahoj Michale.
2: Ahoj vám všem, kdo jste u rády. Ano, tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.
0: Hit

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: Jo, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být? Je to Pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně. Ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to Pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
1: Dobře,
2: já začnu. Kontroverzní téma hnedka na začátku.
0: No, jasně. Já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle, když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo?
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mi na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem Pizzu Hawaii neměl. A ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají. Teda opravdu.
0: Jasně. Ale
2: takže jako já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: To jo.
0: Jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví. Je taková věc, která vlastně koupit si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám.
0: To možná,
1: David, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to neznám.
1: Co to je?
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a sezelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: Počkej, to se jí kde, tohle.
1: Je to nějaký plnění, to vypadá, je fakt jako bramborák.
2: To je bramborák plněný masem.
0: A kdy to vypadá, kdyby už to už někdo jet?
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: 7:15, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je Snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi? Jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo? Pomalu v důchodu. Ale pak ti je těch 30, jo? A vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo? Když jsem v lesná Gimpla viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš na tož baráky, jo? Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35, a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40, potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let, tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, jestli můžu mluvit za sebe, tak mě přišlo stáří v tu dobu, když jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě po noci po sobě na kalbu. Jo, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zním, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. Zlinaero.eu.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na Ostravsku mezi Šenovem a Horní Datyní leží na vozovce dva spadlé stromy a na místě probíhají odklízecí práce. Počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: vy. Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie, přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
0: Hezky, takže letní románek, co neskončil v září teda. Valašské Meziříčí.
2: Krásná summer love 60 let.
0: Myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na Mácháči.
2: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
0: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
3: Jak dlouho? Já 4,5 mám teď vztah.
0: Já poslední 2. A ty?
2: Já 9.
3: No, já to je držák.
0: David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit, že to číslo je, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice. Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak jste vysloví, David? Je to Alice nebo Alice?
2: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
0: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte čič.
1: Myslím, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom se chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: Tomu tvým slovníku přestáváme věřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Ps ps ps ps. Ps ps ps. Ps ps ps ps. Cikán, romsky, mačko mačko tady je, španělsky gat gat, japonsky neko neko a větnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak byste
2: cici cici mě baví.
0: Cici cici, tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mlíčko. Disturbed the Sound of Silence. Za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu na D35 na 278. kilometru ve směru na Olomouc. Stojí odstavené osobní auto.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Námi to nám dělá radost. Tohle je Pink Trust Fall Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rokový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo. Song Satisfaction od Rolling Stones určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal a vlastně tomu moc nevěřil. Přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá. A hele, jako jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby, byl úplně vylitej. Pak se probudil a řekl si, ale mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no. Tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungujou a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle z té Bublá pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. A že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo, tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: Čí jsou hody?
8: Naše!
7: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenaly 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se už pár týdnů šíří střevní infekce. Celkem šlo o zhruba 140 případů. Výskyt problémů potvrdili pro iDnes.cz krajští hygienici. Případy se začaly ve větším objevovat od půlky července. Jde zhruba o 25 případů nakažlivého onemocnění týdně.

0: Na tomhle tu story se těšte. U Baltu našel chlap při uklízení nějakýho brajglu poklad za 100 tisíc a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
1: Zítra jako začátek z večerníčku, rozhodně nechujte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás. Hit Radio Zlín.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj, žádný pravěký komáry tady nechcem. Nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měli rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže jo. Každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. No tak by nás zajímalo, jestli byste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
1: Tyjo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo. No. A pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to doví. A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
2: Jestli něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Lidi, to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo. Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, tyjo, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady.

0: že je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
1: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám dát vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
2: To je bonusová otázka, no, jestli jste někdy slyšeli lepší psí jméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777-937-777, sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď k vám letí další hity, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě

0: na 8, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 000. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a normálně do toho majznu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém, uděláme, vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita, asi 5 cm průměr, a ne horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: trilobita. Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo.
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty, Jasmin, myslel jsi, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
1: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. ASKO, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
0: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prandtl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na Přerovsku v horním újezdě leží na komunikaci spadlý strom, dávejte tam pozor, moc to nehoňte.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: den.
1: Tohle Leon je Hit Radio 732 a tohle je Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes 2 dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyžích Head. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro 4nohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
1: Tak se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fanděj.
3: Ten náš, to je Spartián a ten jejich byl slávista, no odnes to.
1: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
3: No schválně.
1: No bomba, krátký zobák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s Kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko Kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7:37 a je to rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka, no a k tomu voucher na e-shop.
0: Rychlá pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
2: Jdeme na to, zkusíme to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
2: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
2: Lichá. Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka Zákaz vjezdu?
2: Kulatý.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
2: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někde prostředníčkem, že jo?
2: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
2: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
2: Ta poslední slabik je po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. No tak.
2: Jsi říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale my to máme, jo. Hele, celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no, jo. Víme, no. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
2: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem,
1: čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: paparaty. Jen pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích prvňáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, tam může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 000 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 000 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli se vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A já jo.
0: Když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem ji měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena, 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a... Byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozej ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Foodora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
7: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na průjezdu s Zlínem na třídě 3. května na křižovatce se Šrámkovou. Stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Dejte tam pozor.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Skoro se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy,
0: no,
1: tady?
0: Máš ještě spoustu let na to napravíš.
1: No, jasný. Stále více rodičů, nechte to, si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospělá si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky bylo vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi 6letýho syna, Mikuláše.
0: A je to alkoholik. Říkala,
2: ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Ne, a že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý, no, přesně jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objedna dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 tisíc ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo. No,
0: tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. staréměsto.uh.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Čí jsou hody?
9: Naše!
8: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
3: On air.
5: Online.
3: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne, ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Město Zlín nenašlo spoluinvestora, se kterým by se pustilo do rozvoje zimního stadionu. V předběžných konzultacích se ozvaly 3 firmy. Žádná ale podle radnice nepředložila konkrétní ekonomický model. Město zároveň zjišťovalo zájem o majetkový vstup do hokejového klubu Beraně Zlín. Nedostalo ale žádnou formální nabídku. Nicméně ozval se jeden jeden potenciální zájemce, u kterého možnosti ukáží až další jednání. V nejbližších hodinách čekejme na východě Moravy polojasno, sem tam i oblačno. K večeru se bude zatahovat a přijde déšť, sem tam se můžou objevit i silné bouřky. Dnešní maxima 28 až 31. Největší

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil mu ji?
0: On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, není tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě. Vina ségra si je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou tady na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat.
0: Ne? Jo,
2: dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela podstatný.

0: dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
1: No, to nevadí, už se rozumíme. No, tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zadek tím, že vám vrátil ztracenou věc.
0: Schválně, dejte vědět.
1: Mě jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
0: Teda. Nikdy nic neměl hlavně.
1: Já co nemám, nemůžu ztratit.
2: Mně se to nestalo jakože mě, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli, donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám, ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrást.
1: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili. To možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou. No a od nás k vám letí další muzika. Nico Santos a Fastboy.

0: Tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno. Já projela půlkou Příbrami s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Já úplně vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře. Jako.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře, no, a tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechal mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Podruhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je skutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Šťastného. Pane Šťastného, takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťaz k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale nebazuši to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefon mý přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A že díky. Normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční. A myslím si, že i kdybychom tam byli týden, tak jeho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
1: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, hele, našel jsem váš telefon, Jenky.
1: Jenky.
0: Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say, hey.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram pam pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete. Bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Tisku levně.cz.
13: Náplně hned.

0: turn to dust all that I adore.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku na D48 mezi 41 a půl tým až 42 kilometrem směrem na Frýdek. Místek probíhá údržba vozovky. Počítejte s omezením.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal Jasmina David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář 20 milionů dolarů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíje. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady vlastně, ale tady máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, hele, a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
3: Nic moc, no.
0: A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že se auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
3: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
4: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
4: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže, no, ne,
3: David to ví už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizar střídá bizar. Jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech, a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácí. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová Krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídanie šampiónu s Michalem a Jasmin.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Od Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekni mi, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním. Takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A on, na co jste dělal? No víte, já jsem se pás na mítině v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: jsou hity na Hitrádiu v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaně šampionů, ten najdete během dne na webu Hit Radio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak už zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli z dálnice D55 u Babic na sjezdu, tak tam je momentálně teď silný provoz a máme ho očekávat až do nějaké 9:30. Asi se tam nahrnulo více aut. Momentálně jezdíme bez nehod, tak je to super zpráva, a ne? Zrovna nám policie poslala jednu a komplikaci máme, pokud byste jeli přes Valašské Meziříčí, tak tady máme u Brňova, u Vsetínské Bečvy, komplikaci, že auto vletělo do pojízdné prodejny, jo, jak se tam prodává to ovoce. Buďte opatrní a kdybyste cokoliv na cestách potkali, 601 13 13 05.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí solné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu. Řekl to ministr obrany Jaromír Zůna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 630 miliard korun k dispozici víc než letos. Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích na Zlínsku se několik týdnů šíří norovirová střevní infekce. Šlo o zhruba 140 případů. Výskyt onemocnění potvrdila krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Od poloviny července zaznamenali hygienici asi 25 případů nakažlivého onemocnění týdně. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů. Oznámilo to ve středu večer americké ministerstvo financí. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. No a tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menšík prohrál s Argentincem Tirantem ve třech setech. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla ve dvou setech domácí Amandě Anisimovové.
3: Na Zlíně momentálně teď prší, asi jste si toho všimli, pokud jakože nemáte úplně zabedněnou práci. Dneska má být zataženo, místy můžeme očekávat přehánky, dopoledne ale se taky může ukázat i polojasno, srážky by měly být pouze ojediněle, ale zase odpoledne a k večeru má přijít déšť, přehánky a místy dokonce i silné bouřky. Teploty dneska naměříme mezi 28 a 31 stupni Celsia.
2: Hit Radio Zlín.
3: čtvrtek, kamarádi. Já vám přeji hezké dopoledne. Doufám, že jste připraveni na to, co dneska vás čeká. A jestli ne, tak my to nějak během toho dopoledne společně zvládneme. Zdraví vás Filip Bartek a jsem tady o to, abych vám naservíroval skvělou muziku, která vám právě při té práci nebo při jaké vaší koli činnosti bude zpříjemňovat ty chvilky. Walshley Arms, takhle na začátek. Hezké dopoledne.

si vychutnáváte tu dopolední kávu, že? Miley Cyrus na Hydrádiu Zlín. Tak co, už všichni na značkách, kafe uvařeno, probralo se s kolegy, co jste včera zažili a už se naplno maká. Já vím, že teda někteří jako dřou už od svítání, ale taky někteří vykopávají první aktivitu až v 9 hodin. Kamarádi, jezdíte do práce autem? Případně vozíte kolegy nebo vozí vás kolega? V Rožnově zavedli službu, kterou jednoduše asi můžeme nazvat sdílené MHDčko, ale bacha jo, to si prostě zavoláte autobus. Ale počítáte s tím, že vám cestou naloží ještě někoho dalšího. No, autobus je to taková jako větší dodávka. Ale prej o to tak obrovský zájem, že za první měsíc provozu přepravili 12 cestujících a začínají službu rozšiřovat v Rožnově pod Radoštěm. Tak možná by částečně mohl Airbus, jak tomu právě v Rožnově říkají, nahradit prej i klasické autobusy. Ono je fakt, že když se podíváte v těch menších městech na autobusy, tak jezdí takové jako opravdu prázdné, tam ten řidič maximálně ještě nějaký jeden kámoš a paní, která nevím, jestli se nespletla, ale tohle by dávalo smysl. Prostě jedete, až když je potřeba. Já mám muziku pro všechny řidiče hromadné dopravy. Nebojte, o práci nepřijdete. Ale co vám teďka bude hrát do uší, když budete točit tím volantem? Robbie Williams.

0: Za mě vyloženě festivalová kapela, tak vzpomínka na to, kdy jste je viděli třeba naživo. Slza a celibát na Hitradiu Zlín. Léto v plném proudu, mně se líbí, jak ta předpověď počasí krásně vychází, že ono sem tam někde zaprší, ale nad Zlínem se teď nádherně rozsvítilo sluníčko, takže dopoledne opravdu budeme mít i polojasno. Kdyby vás zajímalo, jestli si můžete naplánovat něco na víkend, tak se tam budou stříhat jakési přehánky, ale ty grilovačky se stejně udělat dají. A víte, co je úplně jako výborné, když si dáte na grill halloumi. Takové doporučení ode mě a doporučuji taky poslouchat Hitradio Zlín, protože ať budete dělat cokoliv v následujících minutách i dnech, tak vám budeme hrát skvělou muziku, jako už za chvíli Bruno Mars, Count On Me a nebo další a další pecky, jako třeba DJ Bobo. Počkejte si na to, posloucháte Hitradio Zlín, hezké dopoledne.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
6: škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

My na Hit Radio Zinu máme takové kouzlo, že hrajeme hity, ať už jsou to novější, anebo i nějakou tu klasiku, kterou právě teď začínáte slyšet. DJ Bobo. No ale taky umíme jednu věc, umíme dělat dobrou náladu a vyřídit zkazy. Máme totiž od Elišky pozdravovat Teresku, prej, aby měla hezčí den. Tak já doufám, že se to Teresce dostalo a že si užijete pecku, na které mnozí z posluchačů Hit Radio Zlín vyrůstali. A je to Somebody Dance With Me. Hrajeme jak starší hity, tak i něco novějšího. A teď je jedna z těch klasik. Hezké dopoledne všem.

0: Muzika tak, aby to hezky šlapalo, dámy a pánové, vy posloucháte Hit Radio Zlín. A já se musím zeptat, jestli jste dneska už použili QR kód, ať už to bylo třeba na nějakou platbu, anebo na něco dalšího. QR kód, dámy a pánové, kdybyste to nevěděli, anebo třeba na parkování v Uherském Hradišti na náměstí. Vymysleli to, prosím vás, a hezky pěkně, Japonci. Ono, jako docela dost věcí by člověk ani nevěřil, co všechno vlastně dneska používáme, a přinesli nám Japonci, ať už to byla třeba wasabi pasta, CDčko, playák, karaoke, když budete o víkendu zpívat, taky Japonci, digitální hodiny, první mobil s foťákem. Podle mě úplně všichni máme Japonskem prošpikovaný život. No ale novinkou, to má být úplná topka a totální game changer pro lidstvo, má to být, prosím vás, něco jako lednice pro lidi. Někdy to přehání, co si budeme povídat, ale když nám hrozí ta hrozná horka a bude to prej horší a horší v ty letní dny, tak taková lednice pro lidi se fakt jakože může hodit. Prostě fakt si to představte jako lednici pro lidi s průhlednýma dvířkama, abyste věděli, že už tam někdo jako je. Prostě přijdete, otevřete si dveře, schladíte se a zase makáte. Tak schválně zkuste se doma podívat, jestli třeba odpoledne najdete nějakou tu vychytávku, kterou z Japonska máte, a budete překvapeni, kolik toho doma člověk má. Třeba Walkman, na kterém, nebo Discman, na kterém jsme si dřív kdysi historici pouštěli takovouhle muziku, kterou vám hrajeme z Hitrádia Zlín, jako je Divokej byl a Znamení. Už za malou chvíli.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně. Vždycky.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Já doufám, že tahle ta muzika Best Day of My Life vám zpříjemnila to čtvrteční dopoledne. Posloucháte Hit Radio Zlín. David Račák, ten už má připravené zprávy a budeme se bavit o zlínském zimním stadionu. Prej nemáme spoluinvestora. Více ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na Havlíčkově nábřeží u krajské nemocnice Tomáše Bati, jak je křižovatka s Zálešnou. Tady pozor, auto srazilo cyklistu, na místě museli zasahovat záchranáři a samozřejmě to tam řeší policie. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Čí jsou hody?
8: Naše!
7: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Město Zlín nenašlo spoluinvestora pro rozvoj zimního stadionu. V předběžných tržních konzultacích k budoucímu rozvoji zimního stadionu a oblasti kolem něj dostalo město 3 odpovědi. Nikdo však nepředložil konkrétní ekonomický model ani nabídku realizace. Princ Harry a jeho manželka Meghan Marklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala britská média. No a fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec bude hrát od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
0: A zlínským krajem se sem tam ukazuje i sluníčko a na Slovácku, ale i lehké přeháněčky. Dneska dopoledne máme počítat s tím, že se místy mohou přeháňky objevit, ale i bude se ukazovat sluníčko. Odpoledne se nám a k večeru má nakonec zatáhnout a přijít liják a taky bouřky.
9: Hit Radio Zlín.
0: Abyste nezmokli, dám tip, kam se schovat odpoledne, ale taky posílám teď na dopoledne muziku. Imagine Dragons, Filip Bartek vás zdraví.

Teďka jsem se zamyslel nad tím, že člověk, kdyby měl na trumpetu, jak by ten svět byl krásnější, že jo, tady jste to slyšeli, ta, ta, ta, a hnedka se začnete usmívat. 10 hodin na 13 minut, aktuální čas, vy posloucháte Hit Radio Zine. Kamarádi, už se těšíte na víkend? Relaxíček, že jo, možná se zajde s drahou na wellness, opravdu vypnout, dát si třeba saunový rituálek, to by bylo, že jo. No ale nemusíte jezdit nikam daleko, normálně u Luhačovice, tady přímo ve Zlíně, spousta takových odpočinkových zařízení a napříč naším krajem, prostě všude možně, že jo, Lázně v Rožnově a tak dále a tak dále. Ale jak je to, prosím vás, správně se saunováním, když už někde budete? Experti samozřejmě ti nebudou jako zaskočeni, ale já jsem včera byl překvapený. Jsem se dozvěděl, že nejbezpečnější je sprcha, nebo bezpečnější je sprcha, než ochlazovací bazének. Já jsem si vždycky myslel, že prostě lepší pomaličku vejít do toho bazénku, že jo. Ale sprcha prej není pro tělo takový šok. Já teda nesouhlasím, protože sprcha po sauně je pro mě brutální šok. Tak ale jestli vy to máte a víte, že to takhle má být, sprcha nebo bazének po sauně, co? Ozvěte se, 601 13 13 05, rituály máme za sebou, teďka si jdeme dát další muziku. Ale možná budete i u té muziky moci relaxovat, protože takovéhle pijánko, Hall of Fame, to je to, co vám zahrajeme zítra Rádia Zín. Script a Will.i.am pro vás, abyste měli krásné dopoledne, ať už se dneska chystáte do té sauny nebo ne, ať už si užijete nějaký wellness nebo ne, mějte pohodové dopoledne zítra Rádiem Zlín.

0: Muzika, která nám dohrála na Hitrádiu Zlín, oznámila čas 10.24. No, vy pokud teďka momentálně třeba svačíte nebo si užíváte kávičky, kterou jste si před chvilinkou uvařili s kolegy, tak vám dám tip na další muziku, bude to Weekend anebo Miraj, vyloženě letní pecka, malinový syrup. A když jsme u toho léta, já jsem se vás ptal, jestli jste spíš po sauně pro sprchu anebo bazének. No a přišlo mi několik reakcí, Eliška tady psala, že jasně sprcha, máme to takové jako dost nevyvážené, protože Adam psal, že jasně bazének. No, ať už to máte jakkoliv, hlavně opatrně a užívejte si prostě tady těchto rituálů. A je jedno vlastně na saunování, jestli je léto anebo zima, to můžete dělat kdykoliv. Stejně jako poslouchat muziku z Hitrádia Zlín. Ta slibovaná už za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 1 plus 1 v Děčíně za 1 milion 900 tisíc, byt 2 plus 1 v Krupce na Teplicku za 2 miliony 871 tisíc, byt 2 plus KK v Krnově na Bruntálsku za 2 miliony 999 tisíc, rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu a rodinný dům v Dobřanech, Plzeň jich za 11 milionů 900 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
13: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
14: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

může vypadat léto. Mirai Malinovej Syrup na Hydrádiu Zlín. To miluju tu pecku. To je paráda, kamarádi. No a taky miluju to, jací jsou Mirai parťáci, že se všichni ostříhali hlavu, protože jejich kytarista momentálně postupuje léčbu, kdy mu vypadávají vlasy. Takhle je tým, tohle jsou kamarádi s velkým K. Já vám posílám, kamarádi, muziku. Natalie Imbruglia. Muzika tudíž spojuje.

0: tatínek, ale hlavně skvělý muzikant Ed Sheeran na Hitrádiu Zlín, taky cyklista, sběratel kytar, sběratel nemovitostí a dokonce má i doma skútra. Co vy? Máte doma mašinu? Prosím vás, tohleto označení klidně můžete použít na cokoliv, co má motor, benzínový motor, i jako něco jako babeta. Z Čechů se prej čím dál víc častěji stávají motorkáři. Je fakt, že jenom když jedete ráno s Línem do práce, tak je tady skútrařů, co jich nebývalo. Podle prodejců za nárůst motorkářů může silný provoz na cestách. Motorka ta se prokličkuje všude s nás, nebo taky málo parkovacích míst ve městech. Jo, dáte ji, odstavíte ji kdekoliv skoro. No ale bacha, a co je jako velice zajímavé, co mě překvapilo, za to, že z Čechů se víc stávají motorkáři, může prej klimatická krize. Člověče, co všechno se nacpe do tohoto termínu, to je neskutečné. Lidé kupují motorky, protože už není jenom sezónní záležitost být motorkářem, ale v našich končinách se dá jezdit úplně skoro celý rok a nemusíte prostě mašinu schovávat na několik měsíců, takže se vám vyplatí vlastně ta koupě. Jenom bacha, na buchláky tady prosím vás v zimě sněžívá zatím. Muzika pro všechny motorkáře, Adele a nebo Coldplay už za malou chvíli na rádiu Zlín. Hezké dopoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
7: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
6: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: JP Cooper, poslední muzika v 10. hodině a my už se jdeme podívat na to, co se bude dít po 11. David Račák má připravené zprávy. V Luhačovicích prej zmodernizují veřejné osvětlení. Řekneme vám více za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na omezení, které máme stále u krajské nemocnice Tomáše Bati, G. Havlíčkovo nábřeží s křižovatkou na Zálešnou. Tak tady máme řešení nehody auta z osobního auta s cyklistou. Pozor na D55 se na 32. kilometru se tvoří menší kolona vozidel, ale není tam žádný ťukanec. A podobná situace je také, pokud byste jeli ve směru na Zlín kolem Otrokovic na D55. Na 27. kilometru. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz. Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. staremesto.uh.cz.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
7: Čí jsou hody?
8: Naše!
7: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů, nejpozději v pátek. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Tradiční součástí zemědělské přehlídky budou v sobotu 22. srpna národní dožínky. Luhačovice na Zlínsku chystají modernizaci veřejného osvětlení. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice druhou část zaměřenou na zbylá místa ve městě a místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Mělo by jít o zhruba 600 svítidel. No a fotbalisté Plzně dnes vstoupí do kvalifikace pohárů zápasem čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě. Mírným favoritem na postup je srbský šampion, který půjde do dvojzápasu s Viktorií po neúspěchu v boji o Ligu mistrů s novým španělským trenérem Albertem Rierou. Nad Zlínským krajem povětšinou svítí teď sluníčko, máme totiž počítat s tím, že během dopoledne bude polojasno, místy se mohou objevit slabé přehánky, ale nakonec se nám během odpoledne a k večeru začne více zatahovat, má přijít déšť a místy mohou být i silné bouřky.
9: Hit Radio Zlín.
0: Přátelé, muzika pro vás připravena, ať už je počasí jakékoliv, my vždycky hrajeme jenom hity. Pink a So What na začátek této hodiny.

Michael Jackson nejvíc, Black or White, tohle mi vždycky připomene léto na Nivnické riviéře, jsme se to tam v horkých dnech pouštěli, no jo, mladí. Přátelé, vy, co jste teďka na cestách, anebo jestli nás posloucháte v autoservisech, kdo měl nedávno pomačkané plechy? Nevyšla, zamyslete se, třeba nějaká nová hitovka od Pink, kterou jsme si před chvílí hráli na Hitradio Zine, nebo od Marka Ztraceného, že jo, taky nová písnička nedávno. Zamyslete se nad tím, jestli náhodou ten ťukanec nebyl někdy v tomhletom období, protože když zjišťovali, kdy se nejčastěji stávají dopravní nehody, tak to podle průzkumu vyšlo, že vychází největší počet právě na dny, kdy se vypustí do světa nějaké nové album, nějaká nová písnička, nějaká nová hitovka. A lidi právě si chtějí pouštět ty písničky, nedávají pozor, nesoustředí se na volant, tak je to mazec. Vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak Hitradio Zlín je velmi bezpečné médium, to prostě jenom nasednete, rádio se vám automaticky spustí, my vám hrajeme ty úplně největší hity a o nic dalšího se nestaráte, jenom o ten volant. Tak teďka vám budu pouštět Alexa Byrne.

0: Symfoniáky, kdybyste stali vedle Filharmonie Bohuslava Martinu vedle kongresového centra ve Zlíně, jsem přemýšlel, jak se ta budova jmenuje. Za 5 minut budeme mít 11:30, kamarádi, a dneska nás zase Berani zvou na zimák, na stadion. Další ze série Přáteláku je totiž tady a dneska se můžete schladit a že se to bude hodit, protože už začíná být vedro, a případně potom v odpoledních hodinách schovat před deštěm na zlínském zimáku, protože přijedou naše vyzkoušet borci z Trenčína. Já jsem se díval, jaké jsou rozdíly, jo? Co má Trenčín, co my tady nemáme. Trenčín má hrad, vezměme, že my máme v Malenovicích, že jo? Řeku máme taky, ale... Zoo, nemají. Tak turisticky má Zlín navrch, uvidíme, jak to bude hokejově. Dneska tedy přátelské utkání PSG Berani Zlín proti Trenčínu. A myslím si, že v téhleté hře platí to, co říká Eva Farná už za chvíli na Hitrádiu Zlín. Všechno nebo nic.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová Krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
16: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
17: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
16: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Fudora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete sebrat i barvu dokonce, jo.
15: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Kluk, který snil o tom, že bude DJ Lost Frequencies na Hydrádiu Zlín. No a když se řekne velká hvězda, tak to rozhodně je Madonna. Kamarádi, od 18 hodin na Hydrádiu Zlín máme opět Hydrádiu Classic a dekády dneska. To nejlepší z 80. 90. a milénia. A právě do téhleté doby patří rozhodně Madonna. Poslouchejte. Things

0: Myslím, že se někdo našel, kdo byl na koncertě Linkin Park a From the Bottom na Hit Radio Zlín. Tady jsme u těch akcí a festivalů. Zítra, přátelé, začíná Trnkobraní. Teploty budou velice příjemné, festivalové, mohou sice přijít nějaké přáňky přes víkend, ale žádné takové, co by měly omezit bohatě nabitý program. Kromě muziky samozřejmě spousta zajímavostí, ať už třeba prohlídnutí areálu, likérky, anebo pojídání švestkových klenlíků. Já musím připomenout, že rekord je 228 kousků, což je úplně brutální masakr. No a zítra v pátek už si můžete zasoutěžit v pojídání frgálu, abyste na nedělní knedlík Kový masakr byli připraveni. Hlavní hvězdy festivalu jsou Olympic, Sin Lake, No Name nebo Tři sestry. A Tři sestry právě hrají už zítra v 9. No ale když přijdete hnedka na začátek, tak tam budu do mikrofonu zpívat já. S Know-how totiž otevíráme Trnkobraní, tak dovolte na začátek a dáme spolu nějakou tekutou švestku. No a připomínám ještě, že dneska odpoledne si na Hit Radio Zlín můžete vyhrát lístky, takže můžete přijít pozdravit úplně zadarmo. Pro dnešek se loučím, Filip Bartek přeje hezký den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
0: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Zlíně nám modernizují křižovatku na nadjezdu nad Čepkovem, dopravu řídí dočasné semafory a kompletně uzavřený je stále železniční přejezd v Hlinsku pod Oslínem směrem na Brusné. Ještě dnes a zítra musíme objížďkou. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
4: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
11: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
10: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Kroměříži musíme od příštího týdne počítat s dopravními komplikacemi. Silničáři budou totiž opravovat další část průtahu městem, a to od Domu kultury až po most přes Moravu. Frézování začne hned v pondělí a silnice bude průjezdná jenom jedním pruhem v každém směru. Na křižovatce u Kulturáku nepůjde odbočovat doleva. Omezení má trvat přes 2 týdny.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Zatím se nám na východě Moravy střídá oplačno až polojasno. Později odpoledne se ale bude zatahovat a večer dorazí i déšť nebo bouřky. Dnešní maxima 28 až

Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky víc jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili. Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. mega hit. Srdcovka číslo 1, Go West na Hit Rádiu. Yeah.

0: Joe Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo 1. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, teď jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O to jsme tady. Ráno se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě 4 další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo. To je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo. Jak byste popsali devadesátky? 777 937 777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tedy WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laťka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Franta z Brna, ten píše vojna. Byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně! No jasně! Rovnej cikcak na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcak, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý. Řino, díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A rány byly taky nějaký jako paprikový a tak. A ty byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu, do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet. Úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn. Je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále v tom našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston, Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, tak třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi, nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: so nice.
1: Miles Smith na Hit Radio, nice to meet you.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na mojí notu, doslova do písmene. Hrajeme trošku na city, já strašně rád udělám radost její dceři. Píše, ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví 6. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našla si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta, to je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti devadesátek, máme něco společného, tak je to...

0: a Rehab na Hit Rádiu ve 3:15. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Plnář. Jsem rád, že jste s Hit Rádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Teď to slyším, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si samozřejmě jako dneska dát. A vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. Ne, ne, dobře, chápu, rozumím, ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne, samozřejmě ani na Hawaii, ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962, a tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii, no. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu, tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren, Barbara.

0: on me. U toho tej kalórie vyskáčete ako nič.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

se ty kalorie pálí samé. Tak si klidně po obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Eric Pritz, Call on Me. Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.

0: stojí porouchané osobní auto. Dejte tudy pozor. A co se děje na cestách, tak to už pište nebo posílejte hlasovkami na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Čí jsou hody?
9: Naše!
8: Hasiči ze Záhorovy zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
10: On Air.

0: Kopra, pře Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
0: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy. Doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
2: Parkování v Přerově bude od září možné zaplatit také přes mobilní aplikaci Easy Park. Řidiči v ní budou moci parkování nejen zahájit, ale také prodloužit nebo ukončit přímo z telefonu. Dosud bylo možné v ulicích města platit pouze prostřednictvím parkovacích automatů. Přerov tak chce nabídnout moderní služby, které usnadní každodenní život.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne a večer na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme

Maria. Další fantastický hit. Ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši, husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já si úplně říkám, páni, to je příběh jak z nějaký bajky, že jo, prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo, kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já si jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: na čtvrteční odpoledne na Hitrádiu Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když půjdete platit, když jsou tam teď ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak si můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hitrádio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti k naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitaire a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Staré město na vědomost dává, že Gulášfest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Gulášfest. staremesto.uh.cz.
5: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
6: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. ASKO, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
5: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
3: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
2: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Foodora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete sebrat i barvu dokonce, jo.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pokáč s hitem Solitaire, to si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali naši tátové za mlada v obýváku, že jo, seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit. A hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa, tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky, no tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed From Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

0: čtvrtek, 2:45, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Plnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2 hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát čel jako lehnout. No, slehne a lehne. To by bylo naprosto, to by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž záleží na tom, jestli máte jednu peřinu, anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže to má malá párová terapie ve 2 na Hit Radio. Do té doby, abyste se probudili.
1: A

0: taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Radio do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
12: tisku levně.cz.
13: Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila ve Zlíně na Sokolské, v křižovatce s ulicí Padělky 9, ale dá se projet. Dodávka s traktorem se srazily u Kelče na Vsetínsku směr Komárovice a na D55 se za Otrokovicemi směr na Pajedla stojí porouchaný kamion. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovne vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás!
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju!
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Čí jsou hody?
9: Naše!
8: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
5: On air.
10: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
12: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci, protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
11: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měli představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám.
1: V okolí Vizovic budeme opět potkávat víc policejních hlídek. Pohlídají bezpečnost během trnkobraní. Hlavní program potrvá od zítřka do neděle a opět dorazí tisíce lidí. Policisté se zaměří tradičně hlavně na dopravu, především na kontroly alkoholu nebo drog za volantem. Ovšem kontrolovat budou i stanové městečko anebo pořádek v ulicích města.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: I dál nás na východě Moravy čeká polujasno až oblačno s teplotami kolem 30. Večer pak dorazí přehánky nebo bouřky. Zítra bude oblačno a lokálně přehánky, v sobotu se vrátí slunce.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
5: Hit Radio Zlín.
6: say low.

0: to nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s nikým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Šabuzi na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři, posloucháte Nepopulární názor, pravidelný čtvrteční pořad ve dvě hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtějí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hit Radio říkám, že dvě peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to? Ahoj Jirko. Výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci. Jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svojí peřinu. Hezký den, Jana. Děkuji, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí. O peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak. Zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší dvě peřiny. Já jsem ráda zachumlaná a nemím se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma si většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. Vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let chápu. A peřinu většinou bere manžel, mě ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jenom do vás rýpu, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty dvě peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou, 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička, hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo, co vy si dál myslíte, no? Pojďte mé na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až je to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow, tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se. Nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už se s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Knihovna Maitreya.
10: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro...

Budu Josh Project, Infinity 2008, je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku, první čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde. No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože Meg Ryan a Nicolas Cage, to, co tam se odehraje, já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to.

0: Ty single ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak to přesně o tom to je. 3:15. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, zítra se na vás těším, opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky a zítra mezi 12 a 15 navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15 tady na Hit Radio. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
9: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace. Já jsem tak rád, že aspoň takhle na to brzké odpoledne jezdíme v pohodě. Tak prosím vás, na těch cestách mi ten klid zachovejte. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz. Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Dnes večer v noci hrozí u nás v regionu silné bouřky. Podle výstrahy meteorologů je pravděpodobnost, že se objeví vysoká. Napršet při nich rychle může až 30 litrů vody na metr čtvereční. Můžou taky padat až 2 cm kroupy a foukat vítr z nárazy až 70 km v hodině. Výstraha pro Zlínský kraj platí do 1 ráno. Do školství půjde v příštím roce víc peněz. Rozpočet by se měl oproti letošku zvýšit zhruba o 15 miliard, na cca 300 miliard korun. Přesná částka zatím není známá. Vyplynulo to ze schůzky ministra školství Plagy s ministryní financí Schillerovou. Plaga počítá mimo jiné i s postupným navyšováním platů učitelů. V Česku přibudou nové rybníky a testávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž můžou získat dotace. Jak na to poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
13: Žadatelé o dotace mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude na portálu dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října nebo do vyčerpání alokace.
12: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb také pomáhat zadržovat vodu v krajině. Hokejisté Zlína dnes čeká další přípravný zápas. Na svém ledě přivítají v 18 hodin Duklu Trenčín. Berani budou chtít napravit zaváhání z úterního utkání, kdy padli doma se Žilinou 2-4. Po tomto domácím dvojboji vyrazí Zlín na odvety na Slovensko. Doma dnes hraje i Vsetín. Ten přivítá účastníka polské nejvyšší soutěže Krakov.
11: Počasí v pěti slovech.
0: Rosnička Šárka odpovídá.
12: Dneska bouřky a možná silné.
0: Zase to A.
12: Jasně, že A.
0: Slovo.
11: Možná nejsme největší kraj.

0: přichází stage diving a se potopí mezi vás. Držte nás další 3 hodiny. My se povezeme ne na vlně, ale povezeme se na vaší vlně, protože se za chvilku budeme bavit o benefitech v práci, prosím vás pěkně.
1: Jo, tak to bude smutný téma pro spoustu z nás.
0: Třeba máme okna nebo něco podobného.
2: Možná nejsme největší kraj, ale

0: Tady je Rádio Zlín, tak jako odpolední show, Pavel Cacek, Šárka Holubcová s vámi. No a mě zaujalo, že teďka některé nemocnice, dokonce i ve Zlínském kraji, lákají doktory. Ale jakým způsobem? Oni mají některé benefity, řekl bych, jako velice nadstandardní, jakože to ohodnocení finanční a blablabla, to je jasný, ale oni lákají na to, že říkají, my vám seženeme bydlení. My vám
1: super
0: zajistíme jako super bydlení třeba poblíž nemocnice a podobně.
1: Kam se hrabe notebook, že ty jo?
0: No, a, teď, a to mě jako napadlo, jaké benefity máte v práci vy? Co, na co vás nalákal šéf? A otázka druhá, dodržel to?
1: A to je dobrá otázka.
0: 601 13 13 05 náš WhatsApp, tak se pojďte pochlubit.
1: Já se těším, tekoucí voda, otevírací okno, super.
0: máme židle a on jezdí. Oh.

0: na Hit Radio Zlín přichází smutná chvíle, velmi jako nepříjemná, protože budeme řešit vaše benefity v práci. Já jsem doufal, že to bude hezké počteníčko. No je vtipné.
1: Počkej, ale minimálně. Co je vlastně hezké počteníčko? Protože kdyby psali, že mají skvělý benefity, tak to bude sice super pro ně, ale ty jim to budeš závidět, takže to vlastně zase nebude fajn jako.
0: Na mě se nehledí, dobře. Jde o blaho lidstva.
1: Tak pojďte, schválně, jaké tak blaho psali?
0: Petr, nám slibovali, že nebudou přes časy v rámci benefitů. Ano, bylo to bráno jako benefit a stejně to nedodrželi.
1: Výborně.
0: Když se máš benefit v práci, budeš tady pracovat 8 hodin a ne víc?
1: Jo, neboj, prostě. Fakt se neboj. A pak no. Je to 12, 14.
0: No, a pak, super. Hele, zítra 18. Jitka, my máme na pracovišti kávovar a barel s vodou. A kafe si ještě stejně musíme značkovat a platit, ale stěžovat si nemůžu, aspoň voda je zadarmo.
1: No vidíš i ty, hele, vodu nemají třeba jako někde jinde ani zadarmo, takže buďme rádi, že aspoň něco.
0: Kolik jsi začepoval?
1: Přesně jako.
0: 30 centů dlužíš. Lukáš, nám slibovali tehdy, že nám budou proplácet cesty do práce, což ní skvěle, jo, a teď to přijde. Pak z nich vylezlo, že to mám kousek, že mi to platit nebudou a že mám jezdit na kole.
1: Ale tak třeba tě zaplatí aspoň tu registraci do práce na kole, víš to? Jakože když už.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Zap

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Co možná nevíte, že legendární světová kapela, která podle mě měla obět minimálně Los Angeles a New York a tu kapela Know How bude otevírat zítra vlastně hlavní stage na Vizovickém Trnkobraní. A my vás tam posíláme gratis dva lístky na Vizovické Trnko. Tady jdou teďka do placu. Na drátě Miriam. Dobré odpo.
2: Dobré odpo.
1: Tak to vinčujeme, ještě Šárka bych mohla říct.
3: Ale Miriam, mě ale zajímá taková zásadní otázka na začátek. Víš, proč jsou Know How takhle slavní a úžasní a proč na ně musí zítra na Trnkobraní být? Nevíš, jo, hele, tak já ti poradím. Hraje tam náš kolega Filip, prosím tě. Takže si ho rozhodně zajdi se podívat na něj, poslechnout si ho, jak mu to hezky zpívá, jak mu to s tím mikrofonem jde, je takhle jako na stage.
1: No, zatím tak slavně ještě nejsou, aby se dostali do LA, ale budou. Já tomu věřím. Tak prosím tě, před tebou tři jednoduché otázky, tentokrát na prodloužené víkendy. Máš ráda prodloužené víkendy, že?
2: No určitě, kdo by neměl.
1: No přesně. Tak uvidíme, jak se moc v nich vyznáš, nevyznáš. Před tebou tři jednoduché otázky. Jdem na to?
2: Můžem.
1: První otázka. Kolik dní má prodloužený víkend? Za A 2, za B 3 a za C 365.
2: No tak asi 3.
1: Jako i to Cčko by šlo vlastně.
3: Já to by se mi hodně líbilo takový víkend.
1: No, pěkný. V jaký víkendu bych si pár dal? Co nikdy žádný Čech neřekl? Za A. Čeká nás prodloužený víkend, tak dneska můžu zůstat díl v práci. Za B. Tento víkend bude pecka, protože nebudu pít. A nebo za C, doufám, že si najdu o víkendu čas na práci.
2: Co by nikdy neřekl, jo?
1: Tak, co by Čech nikdy neřekl?
2: No, tak asi to Cčko teda.
1: Správně jsou všechny.
3: Počkej, že by některý Čech řekl, že o víkendu nebude pít, jo?
1: Právě, to jo, nikdy nikdo neřekl.
3: Je fakt, že možná to říká, ale pak to vlastně stejně nedodrží.
1: To říkají děti, ale jo. Jinak ne. Tak a poslední otázka. A ta je ale těžká, jo. Ta je, teď tím Šárka možná bude muset poradit.
3: Dobře.
1: Kolik státních svátků je v Česku v roce? Za A 6, za B 7 a za C 8. Toto je těžké.
2: No, tak to musím říct, že to nevím. Tak já nevím, tak 8?
3: Ne, počkej, já ti ano, nech si poradit. Uber o 1.
2: Dobře, tak 7.
3: Hezky pěkně.
1: Hned to věděla. Ty si to pamatuješ, 7 je správné číslo, takže velká gratulace. No a dva lístky na Vizovické Trnko jsou teda tvoje, koho vezmeš sebou?
2: Vezmu dceru.
1: Jo.
3: Ale my tady máme totiž Miriam celý týden, tady s Pavlem takový jako fight, jako. Protože my všechny baby, které vyhrály, tak nám tady tvrdili, že berou sebou baby a bude to prostě dámská jízda, což Pavel je nadšený, já už méně, no. Já tam chci nějaký chlapy.
1: Miriam, těším se moc, tak se zítra uvidíme, měj se hezky a užijte si to, ahoj.
2: Super, díky, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: A my už tady taky na Hitradio Zin odpolední show pomaličku můžeme vyhlížet nějaké ty první velké zářijové akce po prázdninách, už trošičku jako se dívat, co tam bude, budeme se za chvilku vracet stejně do reality. Už se nám totiž taky odtajnil program na Den Zlínského kraje, kde se všichni můžeme fakt pyšně a honosně promenádovat, podle mě jako určitě nás dvou, protože kdo patří k Zlínskému kraji, tak je to náš den.
1: Tak, to je vlastně přesně tak.
0: To je prostě moje oslava.
1: Jo, tvoje to, i moje. I tamhle Petrova, i Nikčina, jo,
0: samozřejmě,
1: prostě všichni.
0: Ale všichni si teďka musíte říct, je to můj den, jo. Nikdo mi na něj nebude šáhat, je to můj den, tečka, prostě hotovo. V druhé polovině září uvidíme teda Paulího Granda, opět Radeček, nebo bude tu na místních specialit. A letos já se chystám na jednu věc, protože je to můj den.
1: No,
0: tak se nadspu frgálama.
1: Fakt jo.
0: Já se hrozně těším na frgále.
1: Se nespeš celý rok frgálama?
0: Já nevím, asi na to nejsou peníze. Dobrý,
1: necháme si to na Pavlův den, teda Den Zlínského kraje, pardon.
0: Děkujeme.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Staré město na vědomost dává, že Gulášfest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Gulášfest. staréměsto.uh.cz.
8: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
9: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
8: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: naše flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Náplně hned.
6: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: Uvědomíte si, že vaše děti trpí, když jdou do školy, že 1. září je pro ně jako náročný den, ale kulové, jako to jo, to taky, ale víte, pro koho je to možná ještě náročnější?
1: Pro učitele?
0: Tak taky? Pro koho je to ještě víc náročnější?
1: No pro nás rodiče.
0: Jasně.
1: Jasně, že jo. My se o tom budeme bavit totiž za chviličku ve zprávách, protože opravdu tady ty první týdny nového školního roku jsou pro nás, co máme děti školou povinné, opravdu brutální na psychiku. V práci je to těžký a tak, takže my pro vás máme rady, jak to přežít, přátelé. Počkejte si na to.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu opět potěšit. Na cestách ve Zlínském kraji nevidím žádné nečekané komplikace nebo kolony. Kdyby se něco vyrojilo, určitě dávat vědět na 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. V Česku dnes poprvé v historii spadla větrná elektrárna. Stalo se to u Podštátu na Přerovsku. Byla vysoká 30 metrů a zřítila se na pole. Nikdo nebyl zraněn. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Starosta po provozovateli požaduje okamžité prověření bezpečnosti dalších elektráren v okolí. Městské lázně ve Vsetíně se od soboty na 40 dní uzavřou. Důvodem jsou rozsáhlé stavební práce spojené s výměnou a posílením vzduchotechniky, což návštěvníkům zajistí lepší klima. Lépe odvětrávaná bude jak bazénová hala, tak taky šatny, vodoléčby, vstup z terasy i přístavba. Znovu otevřít by se Vsetínské lázně měly začátkem října. Začátek školního roku dává rodičům pořádně zabrat. Kromě vyšších výdajů musí skloubit práci, domácnost i školní povinnosti dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Plaxí. Pokračuje ředitelka Martina Machová.
10: Více než polovina rodičů během prvních školních týdnů dokončuje pracovní nebo domácí povinnosti až poté, co děti usnou. Právě proto dává podle mě smysl, když zaměstnavatelé v tomto období dokážou rodičům nabídnout určitou míru flexibility.
9: Často pomůže možnost upravit si pracovní dobu, pracovat z domu anebo si během dne zařídit neodkladnou rodinnou záležitost. Fotbalisté Plzně si kvůli včerejšímu 6-hodinovému zpoždění letadla nestihli vyzkoušet hlavní stadion, kde je dnes čeká čtvrté předkolo Evropské ligy proti Červené zvězdě. V Bělehradě místo toho trénovali na vedlejším hřišti. Jejich výkon to ale prý v žádném případě neovlivní a už se soustředí na večerní zápas. Výkop bude ve 20 hodin. O půl hodiny později rozehraje Hradec Králové utkání play-off konferenční ligy v Aténách proti Panathinaikosu. Ve 20:45 jde do hry Jablonec v Glasgow proti Rangers. Na východě Moravy je převážně oblačno a teploty kolem 30. Večer pak dorazí přehánky nebo bouřky. Zítra bude oblačno a lokálně přehánky, v sobotu se vrátí slunce.
2: Hit Radio Zlín.
0: A my tady na Hit Radio Zlín samozřejmě pokračujeme dál, ale co víc, já bych v tuto chvíli velmi rád pozdravil Nadržkovou, protože jsem slyšel, že tady po těch deštích by mohly růst nějaké houby. A kde jinde sbírat než na Držkové? Tam to prý roste úplně nejvíc, jako každý rok se to říká. Tentokrát ho můžeme otestovat.

Dívám do kalendáře, tak víkend už je samozřejmě na spadnutí, zítra nám začíná další víkend, dost možná pro vás je festivalový, ale pro někoho možná dovolenkový. A to je moje velká otázka, teď už nebudeme zavařovat mozkové závity nějakýma složitýma otázkama, ale zajímá mě, na vás to bude velmi jednoduchá otázka, jestli berete dovolené na last minute, opravdu jako na poslední chvíli, abyste třeba ušetřili, anebo jestli ty dovolené opravdu jako měsíce dlouho dopředu jako plánujete, stejně tak třeba i platíte s nějakýma zálohama a podobně. Protože několikrát se tvrdilo, že ty last minute jsou nejlevnější. A ono to neúplně vždy je samozřejmě pravda. Často zájezdy mají nejlevnější last minute možnosti, nicméně letenky to musíte fakt dobře vychytat. Často last minute jsou ještě dražší, než když jste to koupili třeba před 3 měsíci. Holt, lítá to nahoru a dolů, těžko říct, co je ta nejlepší varianta, abychom třeba ušetřili. Ale to nejdůležitější je, jak se cítíme. Jestli nám třeba není příjemné na poslední chvíli něco kupovat, protože nevíme, kam pojedeme, jaká destinace se vybere, co tam se bude vařit, jaké bude ubytování, anebo naopak máme radši pravděpodobně ten klid, který se sebou nese v momentě, kdy to plánujeme třeba na 3-4 měsíce dopředu. Tak jak to máte dovolenou? Plánujete nebo jdete na poslední chvíli na punk? A mezi tím k tomu taky nějaká muzika, poetika, blízko. Blízko to nebude ta dovolená, to je daleko.

0: Jitra Radio Zlín s vámi a tady je před malou chvilkou zazněla zajímavá otázka, jak to máte s dovolenou, jestli si ji plánujete dopředu, anebo jestli to berete fakt jako last minute, abyste třeba ušetřili a podobně, nebo aby bylo nějaké dobrodružo. Tak Kristýnka, to my to musíme mít naplánované a zaplacené dopředu, to si nedovedu představit, že letím na poslední chvíli někam, kde ani nevím, co bude, to by mě stresovalo a já to mám stejně, já bych se úplně vystresoval, jako kdybych si vzal dovolenou. A pak jako na punk, jako poslední 3 dny před odletem, jako řešili, jestli vůbec jako někam poletím, nevím. Radek, my to máme vždycky snad 30 dní dopředu objednané i kvůli práci a volnu, ať si to v klidu domluvíme dopředu a můžeme se na to těšit. A to je vlastně jaký další jako velký bonus, když si naplánujete dovolenou i klidně měsíce dopředu, že se na to aspoň těšíte. No a Pepa, to my jezdíme na punk, prostě vezmeme dovolenou a 3 dny před letem teprve hledáme letenky za pár šušňů. Kam to bude je jedno, ideálně k moři, víc nás nezajímá. Cením. Respekt Pepovi, ale já bych to nedal.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
12: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
11: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že jsem bagl od Fudora, je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce, jo.
10: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, bude o svých bífíčkách.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Nebo se možná říká BFK, neboli Best Friends. Best Friends Forever, BFF. Tak věděli jste, že krávy mají svoje nejlepší kamarády, ale co víc, oni jsou prý smutné, když jsou od sebe. Hod, chtějí drbat, chtějí vědět, co kde kráva s kterým.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: trošku tuším, že vy víte, co se zítra bude dít. Kromě toho, že startuje Vysovické trnkobraní, to je jedna velká věc, tak zároveň startují, dámy a pánové, Hrady CZ na Bouzově. My se tam kromě toho, že se na vás samozřejmě budeme velmi osobně těšit, tak k tomu, než abych vás tam zval já a řekl, co tam všechno bude dobrýho, tak ono asi nejlepší bude, když za nás bude mluvit tisková mluvčí Hradu CZ Klára Bobková. A já ji mám zrovna na drátě. Co je největší tahák v pátek a co je největší tahák v sobotu pro lidi?
1: No tak, z hlediska ohlasů je největším tahákem v pátek určitě kapela Rybičky 48 a kapela MIG 21, ale také třeba Trautenberg. A v sobotu určitě Daniel Landa a Miraj, protože tito dva interpreti, respektive kapela a interpret, hrají na festivalu Hrady CZ letos prodloužené sety, takže si diváci užijí jako vlastně klasický koncertní zážitek.
0: Pokud v pátek na Bouzov dorazím a nebudu normálně oblečen, co se stane?
1: Když v pátek dorazíte na Bouzov a nebudete normálně oblečen, tak se můžete zúčastnit hradního karnevalu, který je velmi oblíbený. Budete vyzván, abyste v 7:30 se účastnil promenády všech masek na jednom z festivalových pódií před všemi vlastně návštěvníky, což je docela sám o sobě zajímavý a pro někoho třeba trochu adrenalinový zážitek. Vyhrajete jednu z cen, protože každá maska dostane dárek. A ještě postoupíte do výběru nejlepších 3 masek z Bouzova, když bude vaše maska skvělá. A můžete pak vyhrát výborné ceny na našem listopadovém vyhlášení těch nejlepších masek z každé zastávky festivalu, kde třeba jsou volné vstupenky na příští ročník festivalu Hrady CZ.
0: Tak to je hezké, to jsem ani nevěděl. Teď jsme si řekli, co je nejzajímavější pravděpodobně pro posluchače nebo fanoušky a návštěvníky. Co je ale nejdůležitější, že se povedlo vám jakožto pořadatelům, za co jste fakt rádi, že jste třeba domluvili za kapelu, nebo co se vám povedlo jako vymyslet?
1: My jsme rádi, že festival Hrady CZ už vlastně letos po 21. spojuje 3H, říkáme tomu, hrady, hudbu a historii, protože díky spolupráci s Národním památkovým ústavem je možné, že vlastně v sobotu s festivalovou vstupenkou si můžete zdarma užít prohlídkové okruhy toho konkrétního hradu, například v případě Bouzova, samozřejmě s festivalovou vstupenkou můžete v sobotu zdarma na prohlídkový okruh hradu Bouzov. A to je, myslím, unikátní a to i festival Hrady CZ odlišuje od jiných hudebních festivalů v České republice.
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: dále panečku dvojice, tady na Hitrádiu zní taky David Guetta, Kelly Rowland a taky další sympatická dvojice pro vás nese takový vrchol hodiny. Za chvilku už máme čerstvé zprávy, Šárka Holubcová bude hlavní hvězdou v těch zprávách, co, jak zvládáš úspěch ve
1: prosím
0: zprávách?
1: Tě, jako dobrý, jde to, jako zatím jo. Mě to nevlezlo na hlavu. Tak
0: jak se třeba poděkovat, já nevím, rodině, dětem a všem,
1: no,
0: co
1: tě... a světový mír bych si přála samozřejmě a víš, co bych si ještě přála, hokejový mír, takový, jako víš, aby jsme si to dnešní utkání, co nás ve Zlíně čeká, ne, dobře, ale víš co, my totiž dneska hrajeme přípravný utkání s Duklou Trenčín, to je takový náš, jako, řekněme, tradiční slovenský soupeř, my to máme hrozně rádi, takže to bude úplně skvělý dneska.
0: Smažem je jak nic.

0: to.
1: Ty nejlepší dopravní servis na východě Moravy, jdu potěšit, já nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě. No tak to je mi překvapení, takhle o prázdninách je ten provoz asi o kus příjemnější, i na těch cestách je to vidět. 601 13 13 05, kdyby něco.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestzlin.cz.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
9: Čí jsou hody?
10: Naše!
9: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Dnes večera v noci hrozí u nás v regionu silné bouřky. Podle výstrahy meteorologů je pravděpodobnost, že se objeví vysoká. Napršet při nich rychle může až 30 litrů vody na metr čtvereční. Můžou taky padat až 2 cm kroupy a foukat vítr z nárazy až 70 km v hodině. Výstraha pro Zlínský kraj platí do 1 ráno. Do školství půjde v příštím roce víc peněz. Rozpočet by se měl oproti letošku zvýšit zhruba o 15 miliard na cca 300 miliard korun. Přesná částka zatím není známá. Vyplynulo to ze schůzky ministra školství Plagy s ministryní financí Schillerovou. Plaga počítá mimo jiné i s postupným navyšováním platů učitelů. V Česku přibudou nové rybníky a testávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž můžou získat dotace. Jak na to poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
13: Žadatelé o dotace mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude na portálu dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října nebo do vyčerpání alokace.
12: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb také pomáhat zadržovat vodu v krajině. Hokejisté Zlína dnes čeká další přípravný zápas. Na svém ledě přivítají v 18 hodin Duklu Trenčín. Berani budou chtít napravit zaváhání z úterního utkání, kdy padli doma se Žilinou 2-4. Po tomto domácím dvojboji vyrazí Zlín na odvety na Slovensko. Doma dnes hraje i Vsetín. Ten přivítá účastníka polské nejvyšší soutěže Krakov. Na východě Moravy přibývá oblačnosti, objevit se můžou i přehánky, případně bouřky, pokračovat můžou i během noci. Noční minima klesnou zhruba na 15 stupňů. Zítra bude převažovat velká oblačnost, výjimečně přehánky a zítřejší maxima 24 až 27 stupňů.

0: A co víc, jsou tady taky vaše nejoblíbenější žebříčky Pavla Cacka. Za chvilku, no dobře, tak možná takhle oblíbené ještě nejsou.
1: Já ti to zase ale zepsuju, jestli to budou blbiny.
0: Já to řeknu takhle, já vždycky vymyslím žebříček a Šárka je tady v roli vlastně osoby, posluchače, který se nemůže vyjadřovat, tak ty je zastupuješ.
1: Přesně tak, aby ti řekli, takový kraviny nám tady říká.

0: Radio Zlín, taky odpolední show a jak jsem sliboval, tak jdu doručit jeden skvělý žebříček, protože se na Moravu prý řídí silné bouřky s kroupami, je tak?
1: Je tak, dneska je by tak. Měli dorazit, prý je dokonce pravděpodobnost vysoká, tak uvidíme.
0: Tak pozor, to se vám bude hodit, mám tu žebříček top 3 věci, které musíte udělat předtím, než přijde bouřka. Tak, místo třetí, schovat všechno ze zahrady dovnitř a auto ne pod stromy, ale buď do garáže, anebo na otevřené parkoviště, kde není, co by tam na něho spadlo.
1: No dobře, ale ty kroupy ti na tom otevřeném parkovišti spadnou stejně můžou. Takže jo, ale jasně, jo. Tak ne každý má bohužel tu možnost to dát pod střechu, tak jako jo. Asi je to lepší než pod stromem.
0: Dej si
1: tomu.
0: To pod strom a ti tam spadne na auto strom, já ti to přeju.
1: To bude možná horší než kroupy, máš pravdu, dobře. Tak jo, uznávám.
0: Místo druhé, když to přijde, tak odpojit elektřinu.
1: To je zbytečný, ne?
0: Ne, může prásknout blesk. A je jedno, že máš hromosfor, může to něco vyhodit. Spálíš si pojistku, bezbytečně. Takže odpojit na těch prostě 10 minut, to vydržíte ve stelky, ne?
1: No, to nevím právě, ale můžeme to zkusit. Dobře, ok, uznávám.
0: Takhle, je to v žebříčku, ale já se tím řídit nebudu.
1: Jo, asi tak.
0: A místo první, dobře, a to je můj osobní tip, dobře a vysoce kvalitně se pojistit aspoň na pár dní. To mě přišlo jako dobrý vlastně.
1: Já to úplně vidím, jak voláš tomu finančnímu poradci. Hej, prosím tě, tady je bouřka zrovna, tak rychle. Dělej, na auto, na barák.
0: Ale jenom na desek.

0: Rádio Zlín a ke mně se prosím vás dostala jedna přísnější změna na cestách pro řidiče, o které možná nevíte. Jako pravděpodobně asi nikdo z nás velice neporušuje, ale tak pro jistotu si to řekneme. A co se stane? Co si myslíte, že se stane? Když jedete, pohodička, a nejenom vidíte jako policajta s plácačkou, jak vám ukazuje zastavit. A teď vy se na to vybodnete a jedete dál.
1: Oh, ježiš, to je úplně, co se asi tady bude po mně střílet, prostě to je jasný, jako, takhle si to představuju.
0: Jel jsem dál, a co se stalo? Vyměnil druhý zásobník, no.
1: Ne,
0: on nestřílí, oni jedou, ale samozřejmě hnedka za vámi.
1: No jasně, protože většinou ten člověk má důvod, proč ujíždí policii, ano.
0: Tak já jsem jenom chtěl, že kdyby náhodou vás to napadlo, a jako neměli byste kontraband nebo já nevím koho, prostě byste vozili nějakého zločince, tak prosím vás, oni když vás pak čapnou, a to vás čapnou, 4 až 6 měsíců bez papíru instantně a 7 až 25 tisíc korun pokuta.
1: Já si myslím, že si potom nechají vyplatit ještě všechny ty další auta, co nechali vyjet kvůli tobě, to ten koberec, co ti hodili před to auto.
0: A i dokonce ty náboje.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje

0: Správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová. Razítka, tombola, zábava.
5: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: kalendáře. Dneska teda čtvrtek 20. srpna, tak už se nám to víkendí tady na Hitrádiu Zlín. A dneska jsme tady teda udali poslední dva lístky na vizuické trnkobraní. Ne poslední, které by byly na trnkobraní, ale poslední, které jsme my měli v režii, které jsme vám mohli nadělit. Víc už toho pro vás na trnko prostě nemáme. Už se na vás akorát tam budeme prostě těšit.
1: Víš co, máme pro ně ale na trnkobraní přímo nějakou skvělou věc. Přátelé, pokud jedete na trnko, tak tam najdete naše nádherné srdce Hitrádia Zlín. Takový boží fotopoint, kde se můžete vyfotit pěkně s tou festivalovou atmosférou za zády a ještě tam můžete něco vyhrát. Takže k Středíčku rozhodně běžte a pročtěte si to tam.
0: A můžu se tam vyfotit, i když budu opilý?
1: No jako můžeš, ale to si na tom Instagramu zveřejňovat nebudem.
0: Proč ne? Proč ne? Já mám takové pěkné fotky vždycky, když si ti říkají za pejsek, takový hezký, no. A nebo jsme tady dokonce mluvili o vašich benefitech v práci, jestli nějaké máte, nemáte, jak tyhle věci řešíte. Co mě hrozně potěšilo, psal nám Lukáš: já jsem řidič MHD ve Zlíně a my máme například benefity jako masáže na sportovní hale nebo možnosti lázní, vstupy si zaplavat na koupaliště, kde hraje Rádio Zlín.
1: Hezky.
0: Například to musím podotknout, hrajete vy, a pak máme další třeba benefity jako možnost ubytovny na dopravním podniku a tak dál. PS, prosím přes éter pozdravovat Martina kolegu z DSZO.
1: Hej, ale řidiči DSZO jsou skvělí úplně všichni a tak už víme proč, protože mají masáže, ty jo, tak to se nedivím.
0: To bych se taky usmíval od rána do večera.

0: snad už máte, prosím vás, po práci, snad už je klid a možná, že tu cestu po práci jste vzali přes jižní svahy. Jedna věc tam chybí, co?
1: Jsi šmoulák?
0: Jasný.
1: No jo, no.
0: Jste si všichni všimli, to už jsme jako všichni zaregistrovali, že Šmoulí město není, to jsme tady dokonce i obrečeli, někteří. Nicméně, teď víme, co tam bude a co víc. Na jaře už se má začít stavět, konkrétně nové společenské a kulturní centrum. Můžete se klidně veřejně podívat na ty fotky, jak by to mělo vypadat. Je to taková, nechci říct kostka, tak jako čtverec uprostřed nádvoří prostě.
1: Je to prostě modulární systém přesně, takže ono je to poskládaný z takových obdelníčků, jasně. Ale hlavně mě na tom strašně baví, že se to fakt bude dát přeskládat prostě podle toho, co tam bude za akci. Proměnilo 21. století, přišlo do Zlína, gratulujeme si. Jako.
0: Mně to přijde třeba strašně cool, tak já jsem chtěl jenom říct, že mi to přišlo hezký. Nic víc, to je všechno.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
10: Staré město na vědomost dává, že gulášfest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Gulášfest. staréměsto.uh.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show

0: přichází den D, neboli den V, protože den víkendu. Aha. Pro nás.
1: Ještě by to mohlo být den Č.
0: Den čeho?
1: Čtvrtku, ne?
0: Nebo den PŠ.
1: To je co zas?
0: Pavel Šárka. Aha, no, nicméně, abyste pochopili. My se s vámi teďka loučíme, protože my zítra nejsme. My nejsme ani v sobotu, ani v neděli. Takže se na vás budeme těšit zase pondělí. Zítra totiž máme jiné povinnosti, tak já jedu Hrady CZ na Bouzu.
1: Já se chystám na trnkobraní. Piu, piu, piu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nově nemůžeme projet mezi Částkovem a Velkým Ořechovem přes Kelníky. Začala tam stavba opěrné zdi a s tím i úplná uzavírka na 3 měsíce. Od zítřejšího rána počítejme s policejními kontrolami kolem Vizovic, začíná trnkobraní. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz. První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Čí jsou hody?
8: Naše!
7: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.

0: Svoboda, přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Prince Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
2: 18. hodina odbyla, čtvrtek je v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu, jo, skvělá věc, Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train, velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitradio Classic, takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get To Sign My Way. Užijte si to.

0: St. Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, tak sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď, je tady na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky ten hlas Kvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Taky tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugar Babes.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Sugar Babes na Hit Radio Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Sugar Babes to dali dohromady v roce 1998, byla to tehdy tříčlenná dívčí parta, velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě, atakovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, té vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. To Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.

0: buď na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost ze skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hitradio. Hudebním speciálu Hitradio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Captain Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

To je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi, Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky ke Strange World, to jsme tady dlouho neměli, tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hitrádiu a hudební speciál Hitrádio Klasik, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

0: Kam si, kam sa? French Affair a slíbená záležitosť, to posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper sme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou U2, Sweetest Thing a nebo Pink, Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Jojo, bompary nebo hašlérky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Tohle je hádankář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hit Radio. Parádní věc, tohle je Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň než ta známá průšvihářka Britney Spears? Takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brenigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Do další hodiny vstupujeme s One More Time Highlands. Užívejte. Michal Pospíchal s vámi. Pěkný večer.

0: Radio Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna, a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím. All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now. Vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku

0: Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let. Rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hit Rádiu budeme hrát už za chvíli.

Tohle to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loka. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. V Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC/CZ.